te proponil jsem školu, ale k učitelům byl u mě měl jsem nadání k učení k

0: su luci capitoli Vec, vidi casi e pec li vau formou
1: Namo drevne bis la te slunce plane flela Se kvorsku všemu od vieku Přemocno úní ze síle nákane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně pokojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod tvorou skal a půdy oheň věčný strahuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní boží bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramořské stěny, věkovité kmeny, vše oznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou

0: se ne ci bravuiras. O bosco rosco, duša! Slunečný
1: a čistý. A strachy matějí.
0: Jasmíne, utrapí všechny.
1: Ten padlení páře
0: mizí.
2: Nedohlednu!
0: Toužebně čeká na ti štěstina.
2: Nedohlednu!
0: Ajdeš bys náruč padlý.
2: Nedohlednu!
0: Ajdeš.

dobrim pitelem genasima. Dobri pitel, gigas et es unas nasat et su. Amieru umis li taxebit, iaco umis bit, si shel si docech, pravievot. Archim, archeiac, onas cesiec, mluvif cisi cemi. Hab ich pravdu del, moc obli

0: Ventus křičen jeden. Zdá se, že ještě živ.
1: Možná, že jsem utrpěl nějaký vnitřní úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Pleklo tvůj zakrvavé.